tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám uletí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš tomu šupleti? Polož to! Polož to!

0: počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Stvořil Bůh ratolest.

pro touhu po kráse. Děkuji za ošklivost, děkuji za to, že utká se láska a nevraživost.

Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi

0: jemný tváře leptaj soulí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

Trestný čin ublíží na zdraví je možno spáchat takovou dvojí formou zavinění, buď úmyslně nebo z nedbalosti. Tak úmyslně to je zřejmé, že tak třeba ukázka obžalovaný zdůvodnil trestnou činnost slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále kecal do Mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. Neboť těmito slovy, myslím stručně, ale velice výstižně, zdůvodnil obžalovaný zlomení sanice svému spoluobčanovi, když uvedl: když jsem vedl vola na jatka, potkal mě a provokativně se zeptal: tak kam pak vy dva? Druhou tou formou je nedbalost. Pachatel přímo nechce ublížit, nechce způsobit zranění, ale počíná si nedbale, zanedbá nějakou svoji povinnost, takže k tomu následku potom dojde. Zase jenom tedy pro ilustraci jeden příklad, kdy obžalovaný se hájil slovy: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristu a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy. Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Bavorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem

Medr dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho bez nesnází. Když přijel ho ze šoulačkou, bylo všechno v suchu, pro brtníka už je hračkou,

Němec čeká plnej vervy, jako struny už má nervy, když tom slyší divný zvuky. Už se rozhrnuje roští, chudák lovec oči třeští a flinta mu padá z ruky.

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jak

0: jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřiny, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku, ve Valtické poručíš si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitra.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Přes haličské pláne vane vítr zlý, to málo, co sme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí, dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

0: toto je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Zase prší, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvím.